Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: voda. Život je fajn. Život je jako jahoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné nedělní ráno. Je 7 hodin, jsou tu zprávy a s nimi Bára Purkartová. Rozsáhlý požár dál sužuje Národní park České Švýcarsko. Stále platí zvláštní stupeň poplachu, což znamená, že hasiči mohou povolat jednotky odkudkoliv. S likvidací požáru pomáhají mimo jiné i armádní a policejní vrtulníky, které hasí z bambivaky. Nad celou oblastí nadále platí bezletová zóna. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Maximální teploty se včera pohybovaly kolem letních 25 stupňů. Tuto hodnotu překročila například stanice v Plzni Bolevci a také některá místa v Polabí. Dnešní maxima se pak očekávají ještě o 2 až 3 stupně vyšší. Český hokejový nároďák do 18 let na světovém šampionátu bere bronz. Naši mladíci včera v Trenčíně porazili Lotyšsko 4-1. Mistrovský titul letos vybojovalo Švédsko, které ve finále zdolalo domácí Slovensko 4-2. No a teď jdeme k nám do regionů.
5: Západočeskou metropolí dnes projede Convoy of Liberty. Kolona vojenských vozidel nejen historických, ale i těch moderních vyjede ze Sukovy ulice na Borech přesně v 11 hodin. Po Klatovské třídě se přesunou do Tyršovy ulice. Letos jich budou asi 300 a chybět nebude ani přelet armádních letounů. Z Plzně Bára Purkartová.
6: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
7: Počasí bude jasno až polojasno na západě Čech, zpočátku oblačno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. No a nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
2: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Hezké, dobré ráno, 7:04. Dneska bohužel bez Filipa, ale to vůbec nevadí, protože víkendové vysílání startuje právě teď v neděli v 7 hodin ráno. Tak já vám přeju krásné ráno, ať vstáváte pravou nohou do toho nového dne a my startujeme s Evou Farnou a před ní ještě Nickelback právě teď. Hezkou neděli.
2: Hit Radio FM+.

Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minut, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, s vámi Leona. Tak já doufám, že se máte krásně, napište nám, kdo vstáváte s námi, nebo kdo pracujete, možná jdete někdo z práce domů po noční šichtě, nebo po nějakém bujarném večírku a chystáte se dát světu dobrou noc. Tak nám napište na 777-937-777, já vám posílám Pitbulla, Nio, anebo taky Ed Sheeran a jeho Safír právě teď.

0: Chodí nám od vás spousty zpráv, za což strašně moc děkujeme. Píše tady Aťka: ahoj Lonko, moc rádi, že posloucháme, celé vaše Hit Rádio je super. I dneska ráno, kdy zrovna jsem šla na ranní směnu do práce, hrajte nám tak skvěle, jako stále hrajete, díky moc. Díky za zprávu. Taky nám tady píšou holky: ahoj, my jedeme s holčičkami na mistrovství České republiky ve Street Dance do Prahy. Moc se těšíme a posloucháme vás každé ráno. Hezký den. Tak ať vám to vyjde, ať dneska jste první, jestli se zúčastníte, ať vám to skvěle tančí. My pokračujeme dál, před námi Golden nebo Bamfunk MCS a taky Krištof a Sima Martausová.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno. V Česku sice aktuálně panují letní teploty, stále je ale u nás místo, kam můžeme vyrazit na lyže. V provozu dál zůstává ski areál Potůčky v Krušných horách. Otevřeno má každý den a nabízí dokonce stále i večerní lyžování. Pozor na kybernetické podvody. V prvním čtvrtletí v Česku jednoznačně mezi počítačovými hrozbami převládaly ty, které se od uživatelů snažily vylákat přihlašovací údaje. Často zneužívali loga známých společností DPD, Facebook nebo O2. Už zhruba za půl hodiny v Praze na Staroměstském náměstí odstartuje pražský maraton. Závodu v ulicích Metropole se zúčastní skoro 12 000 běžců. Favority budou tradičně vytrvalci z Afriky. Ti čeští budou bojovat o

Every Levin My Happy Ending. Hezké dobré ráno, s vámi Lea, stále trošku s rýmičkou, ale už je to díky bohu za mnou. Kdo jste nemocný, držím vám palce, ať se z toho dostanete, protože takové ty virózky řádí teď všude. I vzhledem k tomu, že dneska máme nádherně, za pár dní zase bude o 15 stupňů méně, tak dávejte na sebe pozor, hodně vitaminu D, různých vitaminků, abyste nedopadli potom jako já na týden v posteli. Každopádně Miley Cyrus, Poetika, One Republic, Sia, to jsou ještě hity do 8 hodiny a potom už tady bude jedno malé překvápko.

0: pravda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
3: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
5: Ale proč se držet při zemi?
4: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Máme 8 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné nedělní ráno. Firmy začínají schánět letní brigádníky. Sezóna dovolených se blíží a tak podniky hledají náhradu za své stálé zaměstnance. Odměny oproti loňsku nepatrně vzrostly. U náročnějších profesí mohou dělat až 250 korun za hodinu. Poptávka roste třeba v gastronomii, turismu nebo mezi pořadateli akcí. Vyšetření znamének bychom neměli podceňovat. V Česku se chystá jedna z největších preventivních akcí. Napříč celou zemí budou teď v květnu místa, kde nám pyhy a znaménka bezplatně vyšetří. Lékaři budou lidem k dispozici v takzvaných stanech proti melanomu. Dorazit je možné i bez předchozího objednání. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé neuspěli. Ve druhém utkání na českých hrách podlehli Švédům 2-4. Třetí zápas turnaje čeká naši reprezentaci dnes, kdy nastoupí proti Švýcarsku. Hrát se bude od 16 hodin. A teď pojďme k nám do regionů. Na západě Čech máme další poeziomat. Speciální interaktivní zařízení ovládané klikou je nově v Domažlicích. Stojí v Příhodově parku. Kolem jdoucím zaspívá českou lidovku nebo zarecituje básničku. Poeziomat pak je třeba taky v Plzni, v Klatovech nebo v Mariánských Lázních. Ze západu Čech Bára Purkartová.
10: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
11: Jasná až polojasná obloha, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tomu říkáme takový letní den.
12: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, 3 minutky po 8. Pokračujeme dál. Hraní hodinku máme za sebou, dalších 5 před sebou. Tak ať už stáváte jakýmkoliv způsobem, doufám, že s dobrou náladou. Díky, že jste s námi. Pokračujeme dál. David Guetta, Teddy Swims, anebo teď už Imagine Dragons.
12: Hit Radio

venku na zmije jedovaté. Je krásně teplo a oni se vyhřívají. Důchodce na Slovensku totiž uštkla zmije. Tak se naštval, chytl ji, strčil do igelitky a šel k ní, nebo šel s ní k doktorovi. Za mě nepochopitelný. Prý, aby mu mohl ukázat, kdo mu vlastně problém způsobil. Takže těžko říct, jestli byla zmije vyděšená, že jde k doktorovi, nebo doktor, že přišla ona k němu. Každopádně asi kliká, že toho Slováka nerafl někde v lese třeba lev, ten by měl z igelitky rozhodně pořádné trauma, nemyslíte? Za mě úplně totální bizár. Každopádně pojďme radši hrát Pink, Blow Me, anebo Mark Ember právě teď. Tak hezké dopoledne. Nebo ráno. Radíčko. To chce kafičko.

Zítra máme pondělí, start nového pracovního týdne a to znamená, že my pro vás máme takové další překvápko pro dvě osoby, co si můžete užít a vyhrát v rychlé pětce v naší snídani šampionů, protože

0: X. Buďte s námi a hezké ráno.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: down slowly.
1: Ranní update.
2: Příjemné nedělní ráno. Běh podle některých může fungovat jako seznamka. Odhalil to průzkum, podle kterého řada Čechů začala rekreačně běhat právě ve snaze najít si vhodný protějšek. Počet volnočasových běžců už se dostal na úroveň před covidem. V Česku bude k vidění vůbec nejdražší poštovní známka na světě, takzvaná One Cent Magenta. Jejíž hodnota se odhaduje na více než 250 milionů korun. Spatřit ji budeme moci od srpna na výstavě v Praze, kde budou exponáty v neprůstřelných vitrínách a s nepřetržitou ostrahou. Velryba Timmy je volná. Aktuálně se nachází v Severním moři, kam ji po vyproštění odvezl nákladní člun. Po vypuštění se keporka krátce vrátil zpátky k lodi a symbolicky na rozloučenou vychrlil vodu.
3: Tak tohle je nejkrásnější zpráva včerejšího dne, vlastně i toho dnešního, že velryba Timmy je volná. Myslím si, že tenhle příběh sledoval celý svět a snad to všecko dobře dopadne a bude se mu dařit skvěle.

0: Nedělní ráno z Eteru Hit Rádia, hezký dobrý den. Po 9. hodině, což je za pár minut, budeme opět roztáčet kolo naší narozeninové rulety. A my tady máme opět něco pro 2 až 4 hráče. Co pak to asi může být? Je to skvělá uniková hra Freddy Krueger, nebo Krueger, nevím, jak se to správně čte. Každopádně je to skvělý, jestli někdo milujete unikovky, tak přesně tohle dneska máme v narozeninové ruletě pro někoho z vás. Po 9. hodině jdeme na to, do té doby samá skvělá muzika, Cyril, Jason Mraz, Banastovy věci a možná si dáme i červené, horké, pálivé papričky. By the way.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vy?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
0: Hit Radio.

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 9 hodin, jsou tu zprávy a s nimi Bára Purkartová. Krásné nedělní dopoledne. Zítra začnou státní maturitní zkoušky. Půjde k nim přes 84 000 studentů. Zítra je čeká didaktický test z matematiky nebo angličtiny. V úterý pak z českého jazyka a literatury povinný pro všechny. Testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny a nebo těžší zkouška z matematiky se budou psát ve středu. Rakouská policie zadržela muže, který má nejspíš spojitost s otrávenou dětskou výživou. Dvě skleničky, ve kterých byl jed na krysy, se našly i v Česku. Bližší informace zatím rakouská policie neuvedla. Podle tamních médií ale pracuje s verzí, že za případem stojí pouze jeden člověk. Plzeňští házenkáři odvrátili konec sezóny. Ve třetím finále play-off extraligy doma porazili obhájce trofeje Karvinou 29-25 a tak snížili stav série na 1-2. Čtvrté utkání opět na palubovce Západu Čechů se hraje dnes od 11 hodin. A teď pojďme na zprávy z regionů.
7: V Plzni se objevil krokodýl. Je na Slovanech ve vnitrobloku ulic Brojova a Francouzska a jde o novou multifunkční prolejzačku pro děti. Město postupně obměňuje všechny herní prvky. Nová lanová pyramida je třeba na Božkovském ostrově a za slovanskou radnicí budou co nevidět nové trampolíny. Z Plzně Bára Purkartová.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
9: Jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 27 stupňů.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
9: Tak hezké dobré dopoledne, díky, že posloucháte Hit Rádio. Pokračujeme dál, protože nás čeká narozeninová ruleta, taky se mrkneme na pražský maraton, máme pro vás spousty zajímavých informací, ale hlavně skvělou muziku, jako je právě teď Rag & Bowman.
10: Hit Rádio FM+.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Miraj, Trips, dokola posloucháte Hit Radio 9 hodin 9 minut, aktuální čas. Díky, že posloucháte. Co byste řekli tomu, že bychom se dneska společně proběhli? Protože dnes jsme na Vodafone Pražském maratonu, jednom z nejuznávanějších běhů současnosti. A my samozřejmě na místě máme naší Lucii Daňkovou. Lucinko, ahoj.
1: Všeho hezké dobré ráno pro některé Pražany tedy, ale samozřejmě i pro zbytek republiky. Zdravím všechny posluchače Hit Radia. Staroměstské náměstí ožilo před hodinou, zhruba hodinou, kdy odstartoval maraton. Vodafone maraton Praha 2026. Běžce se už rozutekli po své trase, ale samozřejmě i pro neběžce a pro fanoušky je k dispozici na Staroměstském náměstí Vodafone Chillout zóna, která je nabitá hrami. Můžete tady se zúčastnit různých soutěží, vyhrát sluchátka nebo si půjčit powerbanku, kdyby vám došla šťáva z telefonu, zasoutěžit si a prostě odnést si malý dárek. Ta zóna je nepřehlédnutelná, je obrovská, uprostřed Staroměstského náměstí. Nelze ji prostě minout.
0: Takže taková zábava pro celou rodinu.
1: Je to určitě tak, protože a hlavně už za malou chvilku, protože někteří ty nejlepší běžci by mohli dobíhat do cíle na Staroměstském náměstí už kolem půl jedenácté, dejme tomu možná ty lepší ještě i dřív. Mm-hmm. Takže můžete být i u toho a fandit těm svým oblíbeným nebo svým favoritům, pokud je tady máte. Takže Vodafone Chillzone otevřená po celý den dnes. Konec maratonu se předpokládá kolem 16. hodiny, tak jestli jste v Praze nebo někde poblíž a máte chuť si zasoutěžit, odpočinout ve Vodafone Chillzone, tak přijďte.
0: Lucinko, děkujeme moc za rychlé info, měj se krásně a hezky to tam pro nás všechno sleduj.
1: Přeju nádhernou slunečnou neděli.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tolik naše Lucia Daňková, protože my jsme s vámi na Vodafone Pražském maratonu, budeme to sledovat dál, no a pokračujeme ve skvělé muzice. Hezké dopoledne.
2: Hit Radio FM+.

0: David Kushner, Daylight, Hit Radio s vámi. 3 minutky po 9:45, pokračujeme dál, protože teď je ten správný čas, abyste vytáčeli 800 937 937, jelikož se blíží narozeninová ruleta pro někoho z vás. Tak volejte právě teď.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: XXXL Shopping Mány je v XXX Lutz Plzeň. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
2: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
1: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
2: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
1: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo. Halo, halo, asi nám to vypadlo, tak volejte dál 800 937 937, volejte právě teď, protože posluchačka, kterou jsme měli na telefonu, tak tam bohužel není, tak se ptám, kdo je tam teď. Halo, halo.
1: Ahoj, jo, tady Ríša.
0: Ahoj, Ríša, odkud voláš?
1: Lukavec u Hořic.
0: Odkud?
1: Lukavec u Hořic.
0: Lukavec u Hořic. A jaký máte plán pro dnešní den?
1: Den relaxace.
0: Odpočinek. A s kým?
1: No, s manželkou.
0: A jakým způsobem budete odpočívat? Někam na procházku, relax, ne. Pohodička?
1: Na zahrádce.
0: Na zahrádce, to je nejlepší. Takže opalovačka nějaká. Dneska má být až 27 stupňů. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
1: Můj zeťák.
0: Zeťák, dobře. Jak se jmenuje?
1: Tomáš.
0: Tomáš. Potřebujeme vědět datum.
1: 3. května.
0: Takže 3. května, tak jdeme rovnou na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky ze 3. května pro tvého zeťáka. Na tobě bude vybrat jednu z těch ukázek, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet a všechno to jsou hity, které vlastně ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Jdeme na to?
1: Můžem.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Mariah Carey, Without You. Chceme nebo ne?
1: Ne.
0: Dobře, něco nám tam pípá. Trošku někam na signál poprosíme, tak pokračujeme dál. Tak co Lambada a Kauma?
1: No samozřejmě může být.
0: Typicky letní song, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Dobře, tak už to tady takhle zamícháme pěkně. A na tobě teď je, aby si svému zeťákovi popřál všechno, co máš na srdci.
1: Ano, tak milý Tomáši, vše nejlepší, hodně zdravíčka, těm narozkám.
0: To je všechno, ještě něco, tak, pozdravit tak. Někoho,
1: no,
0: manželku.
1: Tak já zdravím, no tak ta stojí vede mě.
0: Zdravíme manželku, ahoj.
1: Jinak dnešní den bude asi paráda, sluníčko, relaxace, je
0: ta neděle. Bude krásně, bude krásně. Každopádně nenechám tě s prázdnou, nejenom to, že budeme hrát hit podle tebe, který jsi vybral, ale taky tady máme od firmy na zážitky unikovou hru Freddy Krueger. Noční můra z Elm Street.
1: No, paráda.
0: Myslím si, že si to můžete užít jako rodinka, je to pro 2 až 4 hráče. Udělat si výlet do Prahy, protože ta hra je tady v Praze a stojí to za to, protože dokonce jsem měla možnost si to vyzkoušet a je to skvělý. Ale počítej s tím, že se pohádáte všichni.
1: Jo.
0: Tak jak to bývá třeba u člověče, nezlob se.
1: Jo, jo.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Kauma Lambada letí právě teď za vámi. Ahoj.

0: Rokový nářez od Linkin Park právě teď z Eteru Hit Rádia. Důležitá informace pro vás. Příští týden je opět prodloužené volno, pátek, sobota, neděle, pro někoho z vás prodloužený víkend. Tak my jsme tady pro vás připravili něco speciálního, co milujete a máte rádi. Je to retro víkend. To znamená 80-ky, 90-ky, milénium, to, co milujete, rádi posloucháte, vrací nás společně zpátky do minulosti. Tak tohle vám budeme hrát 3 dny non-stop v kuse. Tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou neděli přeje Bára Purkartová. Je 10 hodin, vítejte u zpráv. Požár v Českém Švýcarsku už by se neměl dál šířit. Dva úseky už jsou pod kontrolou. Dnes bude v oblasti Národního parku zasahovat na 500 mužů a také speciální technika, včetně 7 vrtulníků. Neuvěřitelné 2 miliony lidí si nenechali ujít koncert zpěvačky Shakiry. Možná proto, že se neplatilo vstupné. Koncert se konal v noci na dnešek na legendární pláži Copacabana v Rio de Janeiro v Brazílii. V minulosti měli podobný koncert na Copacabáně třeba Lady Gaga nebo Madonna. Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dříve oproti původnímu plánu. Kvůli obavám z bouřky odstartuje čtvrtý závod sezony už v 19 hodin našeho času. Předpověď pro Miami slibuje vydatný déšť a bouřky a tak hrozí, že by se závod musel přerušovat. A teď jdeme do našich regionů.
9: Západočeskou metropolí dnes projede Convoy of Liberty. Kolona vojenských vozidel nejen historických, ale i těch moderních vyjede ze Sukovy ulice na Borech přesně v 11 hodin. Po Klatovské třídě se přesunou do Tyršovy ulice. Letos jich budou asi 300 a chybět nebude ani přelet armádních letounů. Z Plzně Bára Purkartová.
10: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
11: Jasná, polojasná obloha a maximální teploty až 27 stupňů. Tak si toho dne užívejte úplně naplno. Sluníčko všude kolem nás.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Pokračujeme dál ve vysílání Hit Rádia. Hezký dobrý den, díky, že jste s námi i takhle v neděli dopoledne. Jiřinka Bohdalová slaví 95 let, neskutečné číslo. O tom si řekneme víc ještě za chviličku, každopádně teď už Liquido a potom Luis Capaldi. Hezkou neděli.
12: Hit Radio FM+.

0: Luis Capaldi a my jdeme oslavovat, protože Jiřinka Bohdalová má 95 let. Neskutečný. Ve filmu hrála ještě před válkou, po ní se postupně stala nejoblíbenější českou herečkou. A její hlas, přátelé, její hlas odchoval v pohádkách. Nás všechny si troufám říct. Je to paní Křemílková, Bochomůrková. Jen si poslechněte.
1: Křemílku, schováme se za komín. Tam nás povidla nenajdou.
0: A co takový rákosníček?
2: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál je rybníček Brčálník.
0: A nebo nádherná pohádka Nesmrtelná teta a taky komedie Čtyři vraždy Stačí drahoušku.
3: Jo, holka, Beethoven to není Strauss, ten má nějakou váhu.
0: Tak jestli je někdo opravdu živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Jiřinko, Bohdalko, naše milovaná, hlavně zdravíčko. Teď už David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over právě teď. Hezké dopoledne.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
6: Připravte na to svou mysl.
7: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
8: Ale proč se držet při zemi?
7: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Ne

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

teď tady máme jedno důležité varování. Prosím vás, tohle opravdu nedělejte. Tomu neuvěříte. Je to opravdu skutečný příběh kandidáta na takovou Darwinovu cenu. Američan tankoval benzín do auta. Na tom není asi nic divného. Ale pořád tak špekuloval, vymýšlel, jak vlastně načepovat takovéto správné množství, až se rozhodl do nádrže kouknout. Jenže v nádrži byla tma, no a co udělal? Vzal zapalovač, aby si posvítil, no a zbytek příběhu je vám asi jasný. Jojo, bum. Ach jo. Já nevím, proč tohle vůbec někdo vymýšlí a dělá. Pojďme radši k muzice Anastasia nebo Alex Warren Ordinary právě teď. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Harry Styles As It Was. A teď pojďme plnit hudební přáníčka vám, protože za chviličku po 11. hodině tady opět bude těch 60 minut, kdy vy budete rozhodovat o tom, co my pro vás budeme hrát. Oblíbené hity na přání k vaření budou startovat za 20 minutek, tak do té doby si napište na 777-937-777, co byste dneska rádi slyšeli. Posílejte nám klidně i hlasovky, ať vás taky slyším. Pustím vás strašně ráda z Eteru Hit Rádia a nezapomeňte nám k tomu taky přihodit, jestli dneska grillujete, nebo vaříte ve svých kuchyních, kralujete, točíte se kolem plotny a k tomu si pouštíte ty svoje oblíbené hity. Takže 777-937-777, pište právě teď.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 11 hodin, jsou tu zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné nedělní dopoledne. Pomalu se rozjíždí květnová výzva Do práce na kole. Cílem je motivovat lidi k udržitelné dopravě a také k zlepšení fyzické i psychické kondice. Loni se k akci přidalo na 23 tisíc lidí a přes 2 tisíce organizací. Česko dál sužuje extrémní sucho. Nadále proto platí výstraha před rizikem vzniku a šíření požárů, kterou meteorologové vydali už v sobotu. Platit bude až do pondělní půlnoci. Nebezpečí hrozí na většině našeho území. Dvěma zápasy dnes pokračuje první kolo nadstavby naší nejvyšší fotbalové soutěže. Plzeň doma od 15:30 přivítá Hradec Králové a Sparta hostí Jablonec. Úvodní hvězd zápasu na Letné zazní v 18:30. A teď jdeme na zprávy z regionů. Na západě Čech máme další poeziomat. Speciální interaktivní zařízení ovládané klikou je nově v Domažlicích. Stojí v příhodově parku. Kolem jdoucím zaspívá českou lidovku nebo zarecituje básničku. Poeziomat pak je třeba taky v Plzni, v Klatovech nebo v Mariánských Lázních. Ze západu Čech Bára Purkartová.
5: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
6: Svítí nám slunce nad hlavou, jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima až 28 stupňů Celsia. To je skvělý.
7: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
6: No a teď už vaše oblíbené hity na přání k vaření. Píše nám tady Evička, Maty a Teo. Ahoj, rádi bychom si při vaření s klukama trsli na Bara Bara Bere Bere od Michala Telo. Maty s Teem mají při tanci dost osobitý projev, tak je to vždy obrovská legrace. V troubě už se pečou kuřecí stehna a v pomalém hrnci táhne vývar. No tak jo, Michal Telo, Bara Bara, tímto odstartujeme. A vy si pište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, nebo můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. A těším se, komu z vás uděláme radost. Teď už!

0: Pište nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Ale teď bych chtěla někoho na telefonu, takže 800-937-937, to je zlatá linka ke mně do studia, volat můžete právě teď. Pokecáme, jak se dneska máte, jak trávíte víkend, jak si užíváte toho slunečného počasí a k tomu vám zahrajeme to, co rádi posloucháte. Takže volejte a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, odkud voláš?
1: Z Plzně.
0: A co dneska baštíš a vaříš?
1: Já jsem v práci, ale přece jenom jsem si něco připravil.
0: Ano, co máš dobrého?
1: Salátek.
0: Salát takhle zdravě?
1: Ano. To... Tak když je to horko...
0: Chápu, já tomu říkám, že to je takový žrádlo pro králíky.
1: No.
0: Aspoň ti ta práce půjde lépe od ruky. Co děláš za práci?
1: Rozvoz.
0: Takže ty vlastně plníš žaludky všem hladovcům.
1: Je to tak.
0: Dobře, tak ať ti to dobře utíká a co ti zahrajeme k tomu rozvážení?
1: Miraj a Evu Farnou.
0: Dobře, takže Miraj, Eva Farna a pro koho to bude?
1: Pro všechny.
0: Pro všechny.
1: Ale hlavně pro mě.
0: To je důležitý, že jo, ta zdravá sebeláska.
1: Ano.
0: No tak jo, tak vzpomeneš si Eva Farna a Miraj letí za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Taylor Swift pro Haničku s Ústí nad Labem. Doufám, že udělala velikou radost a my pokračujeme dál. Hity na přání k vaření v plném proudu. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Mikolase a jeho Ferrari. Na pražském Majálesu byl naprosto skvělej a u nás právě teď příprava na grilovačku. Díky, bylo by to pro všechny posluchače a pro moji Lucinku a taky pro tebe, ať ti to v práci rychle utíká. Díky moc, tak já slibuju, že Mikolas Ferrari bude. Taky ho doplní Britney Spears, o kterou si zase napsala Hanička pro svoji dceru Marušku. No a Ed Sheeran taky nebude chybět. Toho jste taky chtěli, tak si na to počkejte. Za chvilku jsme zpět.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění. Vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.

0: jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
1: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
11: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
13: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
14: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
15: Drž mi kabelku.
14: OK, to jsem nečekala.
13: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
16: Under Armour makes you better.
17: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
18: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Spears, Every Time. Na Hit Radio, minutku po 11:30. Hity na přání k vaření hrajeme jenom a jenom podle vás. Pokračujeme dál, protože nám tady přišla nádherná zpráva od posluchačky Teresky, která nám napsala: ahoj Leonko, chtěla bych zahrát píseň pro všechny hasiče, kteří zasahují v Českosaském Švýcarsku. Dnes ráno jsem viděla posádku minimálně 20 hasičských aut na benzínové pumpě, jak si dokupují zásoby cukru, aby měli sílu a energii. Dnes budeme dělat burgery na grilu, moc děkuji, výběr nechám na tobě. Myslím si, že si to 100% zaslouží, jsou to pro mě borci a šampioni. Teresko, děkuji ti za tuhle zprávu, protože ano, děje se to a máme k ním obrovský obdiv. Jsou to přesně, jak píšeš, naši šampioni. Já jsem ti odepsala, že samozřejmě něco zahrajeme, a Tereska napsala: moc děkuji, píši v rychlosti z práce, tak snad to dává hlavu a patu aspoň malinko. Teresko, ještě jednou díky za tuhle zprávu. Myslíme na všechny záchranné složky, kteří právě teď pomáhají v Českém Švýcarsku, a nemůžu zahrát nic jiného než We Are The Champions.

0: Píšete nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia. Opakuje se mi tady velmi často Espresso Macchiato Tommy Cash, tak slibuju, že bude. Taky Shawn Mendes, Gala, Free From Desire a nebude chybět ani Michael Jackson.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plznina Domažlické 181. Pro vás pěstujeme sazenice zeleniny, bylinek, květin a keřů. Díky tomu máme nízké ceny a sortiment, který jinde nenajdete. Jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 12 hodin, jsou tady zprávy a s nimi Bára Purkartová. Krásné nedělní poledne. Před námi je dost možná nejteplejší odpoledne z celého týdne. Dnešní maxima mohou atakovat tropickou třicítku. Zítra by se pak mělo o něco ochladit a navíc nový pracovní týden k nám přinese i déšť a nebo přehánky. Zítra začínají státní maturitní zkoušky. Půjde k nim přes 84 tisíc studentů. V pondělí je čeká didaktický test z matematiky nebo angličtiny. V úterý pak povinný test z českého jazyka a literatury. Testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny a nebo těžší zkouška z matematiky se budou psát ve středu. Hokejová reprezentace dnes zakončí domácí turnaj Eurohockey Tour. Na českých hrách v Českých Budějovicích Češi nastoupí proti Švýcarsku. Zápas v Budvar aréně začne přesně v 16 hodin. A teď ještě pohled k nám do regionů.
6: V Plzni se objevil krokodýl. Je na Slovanech ve vnitrobloku ulic Brojova a Francouzska a jde o novou multifunkční prolejzačku pro děti. Město postupně obměňuje všechny herní prvky. Nová lanová pyramida je třeba na Božkovském ostrově a za Slovanskou radnicí budou co nevidět nové trampolíny. Z Plzně Bára Purkartová.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
8: Jeden z nejteplejších dní nás čeká dnes až 28 stupňů Celsia, někde se může atakovat až 30. K tomu jasná, polojasná obloha, tak si ten den užívejte naplno.
9: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
8: Ráno za námi, dopoledne za námi a teď už startujeme odpoledne. Minutka po pravém poledni, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Užijeme si tu odpolední jízdu i tady z Eteru Hit Radio. Budeme vám hrát dál skvělou muziku. Robin Schulz, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray právě teď.
9: Hit Radio FM+.

0: Krásné nedělní odpoledne, taky hlavně dobrou chuť, pokud právě baštíte a pochutnáváte si na těch svých nedělních obídcích. Voní to sem až k nám do studia. Každopádně nesmutněte, pokud je někdo z vás single a nemůžete si najít toho pravého nebo tu pravou, tak my nejspíš víme, čím to asi je. Jste až příliš dokonalí. Haló, dokonalí. Ukázalo se totiž, že charismatičtí, atraktivní lidé mají problém udržet si vztah. Podvědomě totiž hledají sobě rovného a ví, že se to prostě nedá. No, zajímavý. Já jsem vlastně, jo, byla jsem single. Chtěla jsem říct, že jsem single, nikdy nebyla, ale byla jsem single. Úplně mi to vypadlo, protože teď už mám pár let vztah, ale předtím jsem byla delší dobu single. Tak já nevím, no, co z toho pro vás plyne, kdo jste delší dobu single? Jste atraktivní jako do zapomenutého kanálu snesené kachní vejce, ne? Hezké odpoledne.
1: Hit Radio FM Plus.

0: A je to tady. Potvrdilo se to, co vyčerpaní rodiče už dávno tušili. Děti mají více energie než vytrvalostní sportovci. Dokonce podle vědců se jim síly vrací rychleji, než my, rodiče, máma s tátou, stačí říct, lehni si. Jak to souvisí možná s tím, že lépe prokysličují svaly než my? Je třeba si to prostě přiznat. No, dospělý nikdy dítě nemůže unavit, to spíš dítě vždycky totálně vyřídí nás.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: Hezké odpoledne, jedeme, nezastavujeme dál, protože teď tady pro někoho z vás máme opravdu super skvělou soutěž z Tesco Mobile. Vyhrajte si 4 smartfony pro celou vaši familii a každý pátek 10 000 korun na nákup v Tesku. A to prostě chcete mít. Jak na to? Úplně jednoduše. Hledáme totiž nejvtipnější a top SMSky, které vám napsali vaši prarodiče. A že jich bylo, co? Zapátrejte ve svých pamětích, ve svých hlavičkách a napište nám je na web do formuláře hitradio.cz, tam se proklikáte, no a potom už jste ve hře. Zprávy v rodině prostě mají svá pravidla, jsou plné lásky, vtipů, možná i trošku výčitek a totálního bizáru. Tak na nich vy vydělejte. Těšíme se, komu z vás uděláme radost, protože my jsme to rádio, které chce neustále dělat někomu z vás radost. Tak honem, honem, web hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Odpolední vysílání z Éteru Hit Rádia v plném proudu. Já se s vámi ale bohužel pro dnešní den musím už rozloučit. Byla s vámi Leona Děndější, užívejte si toho dnešního dne, jak nejlépe umíte, venku je nádherně. Čerpejte ten potřebný vitamin D, užívejte si naplno a pokud možno, zůstaňte s námi na vlnách Hit Rádia. Mějte se krásně, budu se na vás těšit zase příští týden a ahoj!
1: Hit Rádio FM+. Hit.

0: Kokosové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aquapala z Praha hlásí, naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha, zábava na celý den. Aquapala.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Jsou tady zprávy ve 13 hodin a Klára Zemanová. Hezkou neděli. Ministr zahraničí Petr Macenka v nejbližších měsících neplánuje cestu do Číny. I přesto, že pozvání od čínské diplomacie má. Podle něj se teď plánují jiné zahraniční cesty, například do Indie nebo do Latinské Ameriky. Už dříve uvedl premiér Andrej Babiš, že se také do Číny nechystá. V Česku hrozí zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů, a to téměř na celém území s výjimkou jihozápadu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by lidé měli s tímto rizikem počítat minimálně do středy. Poté by se situace mohla částečně zlepšit. Meteorologové zároveň rozšířili varování také na Moravu a Slezsko, prodloužili jeho platnost. V jihokorejském Soulu se odehrála netradiční událost. Město uspořádalo soutěž ve šlofících. Akce, která se konala v parku, přilákala stovky mladých lidí. Účastníci dorazili podle pravidel unavení, najedení a navíc v kostýmech princů nebo princezen, inspirovaných pohádkovou šípkovou růženkou. No a český brankář Daniel Vladař nedokázal odvrátit porážku Philadelphie, která v úvodním utkání druhého kola playoff NHL prohrála na ledě Caroliny 0-3. Dvakrát ho překonal Logan Stankoven, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
6: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
7: Dneska jasno až polojasno, večer potom od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty velmi letní, 23 až 28 stupňů, v Polabí až 29 a na horách kolem 19. Krásné odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, doufám, že si užíváte ten letní den a k tomu ty nejlepší hity. Právě teď, dlouho tajemná, Sia a Cheat Trails.

0: Erik Fritz a Call on Me v éteru Hit Rádia. Přeju krásnou neděli. Dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová má dneska narozeniny. Neskutečných 95 let. Neuvěřitelný, přejem všechno nejlepší. Je to neuvěřitelný, protože před kamerou stála poprvé v 6 letech, což je téměř celý život jako na prknech a před kamerou. Tam se zahrála tehdy v grotesce Pižla a Žižla na cestách holčičku v parku, která nabídne chudým komikům svačinu. To bylo v roce 37, kdy ji nazvali Českou Shirley. Jo. A hned v 8 letech se objevila ve filmu Zlatý člověk, v 9 ve snímku Madla zpívá Evropě. A ta cesta k herectví nebyla snadná, ale ona ji zvládla, vybavena nekonečnou energií, talentem, bezprostředností a odhodláním nedat se. Dokážete si třeba představit, jaká byla ve škole?
1: Špert jsem v žádném případě nebyla. Já nevím, jestli jsem už tenkrát měla nějakou špetku humoru. Byla jsem docela oblíbený rošťák.
0: Pravdou je, že kromě jejich hereckých rolí si rozhodně vždycky vybavíte její jedinečný hlas. A to třeba v roli, myslím, že všemi milovaného Rákosníčka. Co o něm ona samotná říká?
2: To bude jediný, si myslím, co po mně tady zůstane, opravdu ale na věky. Ty děti budou pořád růst a pořád mě budou slyšet a to je takový, bych řekla, takový velice příjemný pocit.
0: Naprosto souhlasím, protože sami uznejte, dobře poslouchejte.
3: Tak mi to dnes připadá, že se děje něco prapodivného. To musím prozkoumat, poněvadž se mi na tom něco nezdá.
0: Taky máte teď chuť si celýho Rákosníčka pustit od začátku, chápu. Takže Jiřince přejeme všechno nejlepší, pořádnej mejdan a na spoustu dalších let. A teď už je tu Leony.

0: Opět a Radeček v éteru Hit Radio a přeju krásnou neděli. A takhle, zítra je pondělí, vím, že se vám nechce vstávat, ale možná pro vás máme něco, co by vás mohlo přimět. Jo, celý týden ve snídaní šampionů v rychlé pětce. Další fantastická bonusová výhra. Celý týden budeme hrát s hotelem rezidence Vogelsang. A to pozor, pro o víkendový pobyt pro dvě osoby u Kašperských hor. Snídaně, večeře s nápojem dle výběru, wellness, fantasticky vybavený wellness, takže ano, jestli si teď sami sebe představujete ve výřivce, děláte dobře. Fitness a tělocvična nemusíte, můžete. Taky vám zapůjčí Nordic Walking Hole, je tam 10% sleva na masáže během pobytu. Navíc je to dog-friendly hotel, to znamená, že pokud máte domácího mazlíčka pejska, může jet s váma. Tak nezapomeňte už zítra ráno v rychlé pětce. Držím pěsti. A za chvíli už do uší třeba David Guetta, tedy Swims, Alexandra Burke nebo Imagine Dragons.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv.

Imagine Dragons a Bad Liar v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Prosím vás, v noci na dnešek se konal v podstatě hudební zázrak. Shakira zpívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí, což z téhle události činí jeden z největších koncertů historie, něco jako 2 Prahy na jednou. Celá ta akce byla totiž zadarmo. Jo, zní to sice jako sen, ale jestli jste jenom průměrný introvert, tak je to spíš námět na solidní horor, protože ano, když se řekne vstup volný, Ario, znamená to, že žádná osobní zóna a v podstatě jenom sdílíte pod minimálně s 5 dalšíma lidma, který jste v životě neviděli. Já upřímně si to nedokážu představit. Shakira tímhle vystoupením každopádně oslavila vydání svého nového alba a návrat na velká pódia, což je hezký před 2 milionama lidí. Na to, že 99% lidí z toho vlastně vidělo jenom záda člověka před nima, a kromě hudebního zážitku si dali takový spíš hromadný testování trpělivosti, kapacity močového měchýře, jo. Těžko říct, jak se potom dostávali domů, tuším, že možná ještě teď jsou na cestě, jo, tak držíme pěsti. No a my si půjdeme Shakiru užít v klidu. Každý se svým osobním prostorem. Žádná tlačenice, jenom krásná neděle se Shakirou v uších. Tak jdem na to a užijte si to.

0: zdravíme do sklípku Činasky a víno na Hit Radio. Krásnou neděli a opravdu je krásná. Dneska je nádherně, už jsou to ty letní teploty, jo. Úplně to láká k tomu sednout si na to sluníčko. Jenom prosím vás opatrně, protože teď už z toho bacha, ať nenastydneš, přecházíme do fáze pí vodu, ať nemáš upál, úžek a tak dále. Takže opatrně. A jedna důležitá věc, bacha na klíšťata. Jo, já jsem včera málem jedno chytla, respektive chytla jsem ho a zbavila jsem se ho. A už jsou velmi, velmi aktivní, takže pokud jdete třeba někam do parku, na louku nebo tak, tak opatrně a až přijdete domů, tak se prohlídněte. Doufám, že to nebude impossible, to nás ale čeká už za chvilku. James Arthur, Ella Henderson nebo Alvaro Soler.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pivoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Jsou tady zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou neděli. Na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžků se nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. V horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Informuje o tom agentura DPA. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5 000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 000 amerických vojáků. A jdeme na led. Hokejisté Švédska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4-2 a získali tak třetí titul v historii. Semifinálový přemožitel české reprezentace získal zlaté medaile po 4 letech. Loni skončili Švédové druzí. Slovensko v domácím prostředí vyrovnalo své maximum z roku 2003.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
8: Dneska jasno až polojasno, večer potom od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty letní 23 až 28 stupňů, na horách kolem 19. Krásné odpoledne, krásný závěr prodlouženého víkendu, k tomu ty nejlepší hity právě teď je tu minely.

DMZ Nash Machine, Linkin Park na Hit Radio, krásnou neděli. A máme tu jednu nádhernou zprávu na neděli. Norský miliardář Kjell Inge Røkke chce vrátit společnosti peníze, které na ní narýžoval. To je skvělý. Začít chce tím, že dá peníze na stavbu a provozování lodi, která má zkoumat a čistit oceány. Což víme, je potřeba. Stát to bude úplný pakatel, slabých téměř 50 miliard korun. Krásné, obdivuhodné, jestli pak se třeba pánové Trump nebo Babiš nebo další touto filantropii nechají nakazit, co? Spíš mám pocit, že ne. Teda mimochodem, mohli bychom se hledat chvilku ticha za dědice tohohle norského chlapíka, protože ty musela po zveřejnění téhle zprávy klepnout Pepka. Teď už do uší Avicii a Waiting for Love.

0: skvělý, co? Taylor Swift v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem, doufám, že máte volno, protože prodloužený víkend, jasně, někdo třeba do práce musel, tak hlavně ať to utíká. No a vy, co máte tu úplnou pohodičku a fakt už třetí den třeba nic moc neděláte, využijte to. Využijte to, protože teď nastává to typické nedělní období, kdy vám začne pomalu, ale jistě docházet, že pondělí je za rohem. Já vím.
1: Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. Jsem dospělej, tak neboj se to říct, ne.
0: Máme tady k tomu ale tematicky třeba Mirai a jejich song Easy. Věřím, že si ho užijete, k tomu taky Droxet nebo Calvin Harris.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Hit Radio.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Calvin Harris a John Newman, posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou neděli, konec týdne, je na čase dát si jednu naprosto zbytečnou informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Mouchy jsou naprosto kompletně hluché. A ano, možná proto tak příšerně, otravně a neustále bzučí.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebude.

0: Tohle jsou Black Eyed Peas, Féteru Hit Rádia a krásné odpoledne. Dáváte si někdy jen tak pro chuť, pro radost nějaký starší filmy? Filmy, který máme vlastně někde vzadu v hlavě, jak když třeba z nich slyšíme song, okamžitě se nám vybaví. Myslím si, že jeden takovej, který měl dost zásadní soundtrack, to je Flashdance. Co myslíte? ...1983 a Irene Cara. No a o vlastně dostat později, konkrétně 22 let později, se tenhle song dočkal trošku živější verze. V roce 2005 se o něj totiž postarali Global DJs a já si myslím, že na takový probrání po nedělním obědě to bude ideální už za chvilku.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich

0: Lukas Bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.

0: XXL Shopping Mania je v XXX Lutz Plzeň. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
2: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
1: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
2: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
1: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Jsou tady zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezkou neděli. Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko je natolik silný, že jeho kouř byl zachytitelný i z vesmíru. Satelit MTG zaznamenal dýmovou vlečku, která sahala až nad území Saska. Na místě zasahuje asi 500 hasičů a 7 vrtulníků. Další požáry přitom hasiči řeší i v jiných částech Česka. Česko má nejvyšší sazbu daně z přidané hodnoty na prodej tisku v Evropské unii. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají pouze Rakousko a Finsko. Ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Vyplývá to z údajů Evropské asociace vydavatelů novin. Záchranáři při dnešním maratonu v Praze dopoledne ošetřili 17 lidí. Uvedli to na síti X. Běhu, který ráno odstartoval ze Staroměstského náměstí, se zúčastnilo téměř 12 000 běžců. Omezila se tím doprava v centru města. No a Severoatlantická aliance zahájila na severovýchodě Polska rozsáhlé vojenské cvičení. Manévry s názvem Amber Shock 26 mají posílit obranu strategicky důležitého Suvalského koridoru. Zapojilo se do něj asi 3,5 tisíce vojáků z několika zemí, včetně Spojených států.
5: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
6: Dneska jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 28, v noci se nám lehce ochladí, nejnižší teploty 13 až 18, bude skoro jasno, potom přibývání další oblačnosti, možnost také přehánky, no a zítra nás čekají opět letní teploty 22 až 27 stupňů, k tomu ale oblačno až zataženo a občasně se mohou objevit taky přehánky. Krásné odpoledne, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že užíváte tu slunečnou a vyletněnou neděli. Co? Vzpomeneme si teď na noční oblohu. Tohle jsou Coldplay a A Sky Full of Stars.

Raise Your Glass Shopping, Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Už se to blíží, za dva týdny touhle dobou budeme přepnutí do hokejových módů. Startovat bude totiž mistrovství světa v hokeji a ano, ruku na srdce, my budeme šílet. Otázka je, jestli u toho bude naše top, naprostá, absolutní hvězda David Pastrňák. S generálním manažerem národního týmu Jirkou Šlégrem se totiž střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Bude to napínavý, ale musí to být těžké, protože David má doma teď roční dceru, za sebou brutální sezónu, neskutečnou, a pravdou je, že my všichni tak nějak pořád něco někomu slibujeme v práci, ale občas možná dlužíme spíš těm nejbližším, takže je v pohodě říct ne celému národu, abyste mohli být prostě jenom tátou. Pravda je taková, že v práci vás do měsíce nahradí, to je pravda, ale v tom dětském pokojíčku vás nikdo nenahradí, no. Ani kdybyste měli 1000 gólů v NHL. Takže Davide, je to na tobě, my to pochopíme. A pro vás všechny novinka Alefa Arbena.

0: Jonas Blue a Jack and Jack, posloucháte Hit Radio. Dámy, přáli byste si, aby někdy váš partner byl třeba romantičtější? Jo? Jako myslím si, že i tím, co známe z filmů, máme občas tu potřebu, ale musíte na to koukat z druhé strany. Třeba zas fantasticky přišroubuje poličku, jo? Nebo bez keců vynese odpadky. I to jsou známky romantiky a navíc potom na tu vyloženě romantickou stránku. Tady máme skvělý umělce. Jedním takovým, který to s emocema umí, je Alex Warren. Jeho Ordinary už za malou chvíli.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
2: Aqua Palace Praha hlásí, naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aqua Palace Praha, zábava na celý den. Aquapalace.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. It makes me feel...

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a Erika Sirola, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. I takhle, jestli se bojíte pavouků, jako hodně, tak si teď možná zacpěte uši na chvíli, jo? Tak, výborně. Vy ostatní, představte si, že si koupíte banán. To je poměrně normální věc, jo? Začnete ho loupat, taky ještě skoro normální, no a z něj se najednou vyrojí desítky mláďat brazilských putujících pavouků, nejjedovatějších pavouků na světě. Je to děsivý a není to z hororu, tohle se stalo jedné paní v Brazílii. Pavouci se údajně začali šíleně rychle rozlézat po celém pokoji. Prostě příšerný, jo? To nevíte, co máte dělat. No a tak ona zavolala na tísňovou linku, co má dělat. A operátor se jí zeptal, jestli byli pokousaní, jestli ty pavouci jako stihli pokousat. A když řekla, že ne, tak jí řekl, ať vezme nohy na ramena. Výborná rada. Jenom by mě zajímalo, co by jí řekl, kdyby odpověděla, že už pokousaní jsou, jo? Možná by jí řekl, že no, tak to už tam můžete zůstat a dojíst si ten banán. Pohoda. Tak já jenom, až se budete koupit ovoce, tak u banánů opatrně. Když se hýbou, je to blbý.

0: Jeffar a Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné nedělní odpoledne, nádherný je, jo, je to léto, pokud jste venku, pravděpodobně je vám vedro. Ale buďme za to rádi, pojďme si to na chvíli užít, protože zima byla dlouhá a hlavně se tak napůl ještě vrátí. Jo, ne už teda úplně zima naštěstí, pojďme to zaklepat, ale tento týden nás čeká primárně déšť a zase déšť. Jo, takže budeme muset na chvilku zase vytáhnout deštníky, pláštěnky, ale to nevadí, aspoň si oddychneme z toho vedra, přece jenom se musíme adaptovat postupně. Tak ještě dneska udržíme tu velmi vyletněnou náladu. Na to je nejlepší Mark Ember, už za chvilku Belong Together.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ně?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
1: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot, Itros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Hasiči pokračují druhý den v hašení požáru v Národním parku České-Švýcarsko mezi Rynarticemi u Jitřichovic a Dolní Chřibskou. Požářiště si rozdělili na 4 úseky. 2 zůstávají i v tuto chvíli velmi problematické. Zhruba 500 hasičů se snaží i za pomocí speciální techniky a 7 vrtulníků dostat požár pod kontrolu. Ministr zahraničí Petr Macenka v nejbližších měsících neplánuje cestu do Číny, i přesto, že pozvání od čínské diplomacie má. Podle něj se teď plánují jiné zahraniční cesty, například do Indie nebo do Latinské Ameriky. Už dříve uvedl premiér Andrej Babiš, že se také do Číny nechystá. Polský prezident Karol Nawrocki dnes předal řád Bílého orla, nejvyšší státní vyznamenání Andreji Pačobutovi. Ten byl po několika letech věznění tento týden propuštěn běloruským režimem. Novinář a aktivista uvedl, že se necítí jako hrdina a že se pouze snaží chovat slušně. A hokejisté Švédska porazili na českých hrách v Českých Budějovicích Finsko 3-2 a obhájili tak prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Eurohockey Tour v Česku ani bod. Loni triumfovali v Brně. Finové vyhráli v severském derby 2/3, jenže druhou 20-minutovku ztratili v poměru 0-3.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
8: V noci bude skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 18 stupňů. Zítra nás potom čeká oblačno až zataženo, přechodně polojasno, večer se mohou výjimečně objevit přehánky. Teploty ale stále letní 22 až 27 stupňů. Krásné nedělní odpoledne, doufám, že nejste moc spocení, napijte se vody a hlavně užívejte ty nejlepší hity.

0: Camila Cabello v éteru Hit Rádia, přeju krásné odpoledne a taky dneska slavíme. Jiřina Bohdalová má totiž dneska 95 let. Ve filmu hrála ještě coby dítě před válkou, po ní se postupně stala nejoblíbenější českou herečkou. Její hlas v pohádkách odchoval nás všechny. Je to paní Křemílková, Vochomůrková, Rákosničková, Malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, je to rozhodně ona. A mimo jiné získala taky cenu Thálie za celoživotní dílo. Možná si pojďme připomenout, co u toho řekla.
1: Cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám. A to by v tom byl čert, abyste si mě ještě jednou nevybrali.
0: Je to tak, takže my samozřejmě přejeme všechno absolutně nejlepší, hodně zdraví. A abychom si připomněli ještě jednu velmi mimořádnou věc, kterou si musíme pamatovat, tak je to její legendární hláška z filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
2: Já se sebou taky pořád tahám.
0: Takže všechno nejlepší, připijeme na Jiřinku a posíláme další hity právě teď. Cyril a Stumbling In.

0: Helton, Blood Running v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásnou neděli, ať už si užíváte ten prodloužený víkend, máte pohodičku, možná kafíčko, nohy na stole, sluníčko na vás svítí, no ale i vám, co prostě jste dneska v práci. No, někdo to dělat musí a je dobrý si u toho připomínat, že očividně vy jste ti nepostradatelní. Jo, jste tam v tu neděli, kdy prostě jste hrdinové v podstatě. Jo, tak na to myslete, prosím vás, a já se pokusím, aby ta neděle byla co nejpříjemnější. Douší, tak za chvíli třeba Eva Farná, Lost Frequencies nebo Šabuzi, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Bar Songa Šabúzy v éteru Hit Rádia. A pozor, máme pro vás super soutěž a super příležitost. Vyhrajte si 4 smartfony pro celou rodinu a každý pátek 10 000 korun na nákup v Tesku. Jak? Hledáme nejvtipnější a top SMSky, který vám kdy napsali vaši prarodiče. Napište nám tuhle konkrétní zprávu na web do formuláře a jste ve hře. Zprávy v rodině mají svá pravidla. Jsou plní lásky, vtipů, výčitek a taky totálního bizáru. A vy na tom teď můžete vydělat, tak běžte na hitradio.cz a zapojte se.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Enrique Iglesias, I like it, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, pokud vás trochu mrzí, že už končí prodloužený víkend, neděle, nebojte, příští víkend je znova prodloužený. A tyhle pátky volný, to je skvělý. Tak hele, tak to zvládnem. 4 dny, jo, a pak za 3 dny volna, to bychom mohli vydržet.
1: Mám chuť hrát jak na lesy, že mám pro tebe postel z nebesy.
0: Na neděli dál zpříjemňujeme těmi nejlepšími hity. Za chvilku činasky, taky Miles Smith nebo Regan Bowman.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
9: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
10: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Pro vaši zahradu máme skladem obrovské množství květin, stromů a keřů. Jednoduše si vyberete. A pozor, po novém přivaděči jste u nás v Lochotina za 5 minut. Poradíme vám, těšíme se na vás.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Hezký den, v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady zprávy. Inflace v Česku by mohla v případě pokračujícího konfliktu na Blízkém východě a vysokých cen energií dosáhnout až 4%. Uvedl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Podle něj by zároveň zpomaloval hospodářský růst. Píší o tom novinky CZ. Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Herecké profesi se věnuje téměř celý život. Hrála v komediích jako Dáma na kolejích, Ženy v ofsajdu, Čtyři vraždy stačí, Drahoušku či Světáci. Známé je také psychologické drama Ucho. Oslavy narozenin proběhly v divadle Hibernia, kde jí přišli gratulovat kolegové i hosté, včetně Geralda Depardieho. Pokud míříte do Rakouska, tak zbystřete. Připravili tady nové omezení pro turisty a řidiče ze zahraničí. S novelou silničních pravidel omezují vjezd cizinců do citlivých oblastí a využijí k tomu moderní kamerové systémy. Legislativní novinka měla vstoupit do platnosti včera. Pokuta za porušení může být vysoká až 50 tisíc korun. Tak dávejte pozor. Tenistka Kateřina Siňáková získala v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazili ruský pár Miru Andrejevovou a Dianu Schneiderovou 7-6, 6-2. A ovládli tak společně třetí turnaj elitní kategorie WTA v řadě.
6: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
7: V noci skoro jasno, nejnižší teploty 13 až 18 stupňů, zítra nás čeká převážně oblačno až zataženo, přechodně polojasno, večer už potom opět taky srážky a nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Krásné odpoledne, 17 hodin 2 minuty, k tomu s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě další porce skvělých hitů. Za chvilku už Hunter X, ale teď jsou tu Imagine Dragons a Follow You.

Hunter X právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. A dovolíme si tady jeden aplaus frajerům, protože v sobotu odpoledne to v Českém ráji kvůli požáru vypadalo jako scéna z katastrofického filmu. Nastoupilo tam 500 chlapů v nehořlavých uniformách. Zatímco my jsme řešili, jestli nám v tom vedru se chce vůbec jít pro nanuk, tak tihle borci tahali hadice do kopců v terénu, kde by se zapotil i horský vůdce a zvládli to. Když si představím, že tam teď vlastně krouží 7 vrtulníků, každou minutu tam padají tuny vody, je naprosto fascinující, jakou techniku musíme vytáhnout, když příroda ukáže svoji sílu. Tak děkujeme hasičům, kteří, já nevím, já si myslím, že v sobě mají nějaký čip, který prostě vypíná pod sebe záchovy a strach z puchýřů a dalších věcí, co se tam můžou stát. Takže takhle, aspoň virtuálně, velký palec nahoru a držíme pěsti. A pro vás a vaší neděli za chvilku Michael Andrews a teď Dr. Alban.

0: Michael Andrews v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Vy, co ten hokej teď sledujete, co říkáte? Vy, co ho nesledujete, aktuálně hrajeme se Švýcarskem a stále hrajeme 0-0. Ano, jsme u konce pomalu už druhé třetiny a stále 0-0, tak uvidíme, třeba ta poslední třetina bude o něco napíravější, budeme minimálně doufat. Za chvilku už Kateřina Marie Tichá, taky Simple Plan nebo Robin Schulz.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Přátelé, blíží se 1. květen. 1. máj.
3: Večerní máj, lásky čas.
2: No jo, tak tohle už je Richard. Richard ze Slevomatu, který mi určitě poradí, jaký mám vymyslet nějaký pořádný romantický zážitek pro moji manželku.
3: Ahoj, napadá mě. Hotel Štekl, jestli neznáš.
2: Neznám.
3: Tam jsem nedávno byl natáčet a tam bydlíš normálně třeba 100 metrů od toho zámku Hluboká, což je asi nejromantičtější zámek u nás, podle mě.
2: Naprosto souhlasím, tam je to opravdu jako romantické.
3: A to v podstatě bydlíš na zámku, takový ty zdobený chodby, vysoký stropy, z okna koukáš krásně na Hlubokou, kousek je tam super zoo. A nechci propagovat jedno místo, ale
2: dobře,
3: tohle...
2: Dobře, ale já si musím udělat poznámku, píšu si Hotel Štekl, jo?
3: Jo, a ještě můžeš kouknout na Hotel Hrubá skála, to je taky romantika. V Českém ráji výhled z Vířivky na hrad Trosky. Boží.
2: No super, ale ty to tady normálně sypeš z rukávu.
3: Jako tyhle dva mi fakt jako utkvěly, ale je toho mraky. Takovýhle romantický pobyt je přesně to, co na Slevomatu fakt najdeš.
2: Takže milí posluchači, jestli plánujete romantiku, tak se podívejte na Slevomat.
3: Yes.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky Sous-Vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Schulz a Fastboy v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, zítra myslete na 84 292 nebohých středoškoláků. Budou v pondělí, úterý a ve středu psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí je čeká didakťák, test z angličtiny nebo matematiky. Kdo si vybral matematiku, klobouk dolů, držte se. V podstatě je celý tenhle cirkus takovým testem toho, jak moc se člověk dokáže nezbláznit pod tlakem, jo? Není to úplně vypovídající o tom, jestli budete v životě úspěšní, takže úplně v pohodě, jo, to maturitní vysvědčení pak budete mít dost možná jenom schovaný někde v krabici, kdyby náhodou, nikdy se to nestane, ale držíme pěsti, myslíme na všechny maturanty, zvládnete to, fakt, opravdu, já jsem to taky zvládla, tak už to zvládnou všichni. Teď je tady Meredith Brooks a Beach.

0: Avicii právě dohrává na Hit Rádiu. Přeju krásnou neděli vám všem. A pozor, dobrá zpráva, protože už víme, že nás čeká další prodloužený víkend, ale pozor, bude to retro víkend. Od pátku do neděle opět budeme hrát jenom top hity z 90. Jo, máte se na co těšit. Za chvilku 18 hodin, to znamená ještě jedny zprávy, jinak se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký zbytek neděle. A do 18. ještě třeba Nico Santos, Jennifer Lopez nebo Avril Lavigne.
1: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
2: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
1: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
2: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
1: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz. Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leníčko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: zlepši si náladu.
1: J-Lo,

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásný podvečer v 18 hodin, jsou tady poslední dnešní zprávy s Klárou Zimanovou. V Česku hrozí zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů, a to téměř na celém území s výjimkou jihozápadu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bychom měli s tímto rizikem počítat minimálně do středy. Poté by se situace mohla částečně zlepšit. Aktuálně hoří les u Zbraslavy nebo v Českém Švýcarsku. Ukrajinská armáda zaútočila drony na ruské letiště Šagol v Čeljabinsku, vzdáleném asi 1700 kilometrů od hranic s Ukrajinou, informoval o tom The Kiev Independent. Podle něj se ukrajinským dronářům podařilo poškodit 4 ruské letouny. V jihokorejském Soulu se odehrála netradiční událost. Město uspořádalo soutěž ve šlofících. Akce, která se konala v parku, přilákala stovky mladých lidí. Účastníci dorazili podle pravidel unavení, najedení a navíc v kostýmech princů nebo princezen, inspirovaných pohádkovou šípkovou růženkou. A teď už počasí. Zítra nás čeká převážně jasná obloha, a to hlavně z rána. Během dne se bude od západu postupně částečně zvyšovat oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat okolo 20.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.

0: mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Hit Radio FM+.
5: Zlepši si náladu.

0: káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
1: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
0: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
1: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
0: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zdraví Jack Croft, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: tesařík, žehe krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM+.
1: Aj.

0: desařík, žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.